0: Chakra. A Nekalovice. Jezem pro Kauský. Zolej jistý jen Brysl. Pak můj dunk. Let's get you back to Chupelo.
1: Ah putain, merde.
2: Et salut, bras du air libre. Non, encore plus, putain.